0: Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

Víš tváre, krajšej tváre net. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet.